0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Innocente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hey.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

hvězdu komunismu i hákový kříž. Přichází čas, kdy tolik se bojím, že umíráš, Evropo, na úsvitu dějin. Evropo, lásko, Evropo má, Evropo srdcem tak milovaná. Podej mi ruku, už z dálky zní zvon,

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you.
2: Radio Hey.
3: Radio Hey.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.

zoufalství snadný pomate se. Muchomůrky bílé

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Počasí.
1: O víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17. A foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Počasí. Počasí. Po víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

0: Počasí. Počasí.
1: O víkendu očekávejte jasno až polojasno, ojediněle přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 24 až 30 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 17 a foukat má slabý až mírný vítr severních směrů. Bio 1 mírná zátěž. Hezký víkend vám přeje ze studia Veronika.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Nazdárek, přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hey. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně. Čau.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time, rock for you.
3: Hey Radio. Hey Radio.

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Bylo 12 hodin, posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time, rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou.
6: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosních vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hellblaze 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu hellblaze.cz. Léto začíná tady. www.hellblaze.cz.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovo Rej. Na letošním Basin Firefestu ve spáleném Poříčí to rozsvítí legendární 13. století a vy si čekání na jejich koncert můžete zkrátit poslechem alba Amulet. Přeju příjemný poslech a užijte si 13. století. Hey!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti

0: ostatním kávám. To je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
1: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
0: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

0: Maroto Vorej je u konce, dnešní díl byl věnovaný kapele 13. století, která to v létě rozsvítí na Basin Firefestu ve Spáleném Poříčí. My jsme si od 13. století pustili album Amulet. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.

0: českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Na sílu národe, jenž svými hlasy rozhodujete o tom, jak každé úterý po 17. hodině bude vypadat hitparáda Rádia Hej pod mou dirigentskou taktovkou, jakože se Bastič zovu. A za přísně vyleštěného oka a čistých sluchovodů konopného krále Aldy I. z Opavské tvrze. Tady je vše připraveno, koule naleštěny a je jen otázkou, u které skladby se opět objeví, co by znalec má domácí doga z Yorkshire. U vás doma pivo nalito, panák potvrze, nohy na stole a jdeme do boje za světlejšími zítřky té které kapely, nebo jen fans rozhodují o tom, kdo, kde, jak a podobně. Kvalita zde patrně lehce pokulhává, protože když už domácí kapely porazily legendy typu Def Leppard nebo Crash Diet, už se ani nepokouším jít za kvalitou, ale rovnou vás nakrknu. Jdu cestou do vašich studií, garáží a domácích základen. Bohužel je to tak.

0: popovou hitparádu Rádia Hej podporuje pivovar Sviany.
1: Sviany, české tradičně vařené pivo.
2: A jde se nasazovat, jde se objevovat nové singly, které snad osvěží tuto hitpošku, jako se to podařilo jiným. Tím prvním je ambiciozní projekt Gate Gresher. Aktuální parta, nebo party pecka, chcete-li, jedeme, navazuje na dubnu zveřejněný dravý single ještě jednou a vystihuje atmosféru léta, svobody a nekonečného večírku, takovéto party. Frontman kapely Ondra Nová k tomu říká, že je to ten typ songu, který si chceš pustit nahlas s partou kamarádu někde venku. Celý klip přitočili, nebo se snažili pojmout tak, aby z něj byla cítit energie, léto a dobrá nálada. Byl to organizačně jedno z nejnáročnějších natáčení, jaké jsme zatím absolvovali, říká Ondra. Ale o to víc jsme si to užili. Věřím, že si to fanoušci užijí společně s námi, protože jsou tam v podstatě dost reálné momenty, které každý zná, i když s velkou nadsázkou. Tak jedeme!
0: Novinka hitparády.

0: 8 Krežer máme za sebou, druhý song nabízí dvoumetrová tyč v podobě Dalibora Hlavníčka a jeho projektu Moravius. Tento bard, ostřílený větrem barových ventilátorů a hvizdu policejních píšťalek, se tentokrát obešel bez kytaristy Tima Tolkyho, známého z kapely Stratovarius, a zřekl se i služeb třeba zpěváka Niklase Isfelta a sám stvořil se svou partou nový song Super Beams, který má nyní na Hey Radio a v této hitparádě absolutní světovou premiéru a budu v očekávání, jaké super paprsky vystřelí Moravius do našeho pořadí.
1: Novinka hitparády.

Travius a skladby Superbeams máme za sebou a kola Pop Music se točí dál. Jdeme hned úvodem na 10. stupínku směrem ke zlaté. Musím říci, že pozice Fata Morgány připomíná její kariéru. To jsou turbulence, že by je neustáli ani Maxíci. Nasazená novinka vystřelí skoro do čela, aby další týden padla skoro na dno a dokonce šlo jen o dva hlasy, aby nás nakonec neopustila. Ale jsou tady aktuálně trénující na turné z Hard Colony a americkými Gravity a tak si je průbneme na 10. Ne s 10, protože Pius Vianský má a to je přece 11, i když zásoby došly.

Jedna, dvě, už si jdem, noční můra pro tebe. A jsou tady ufouní. Jasně, že ufouní, kdo jiný mohl pomoci minule 10. kapele Hard Colony k dnešnímu 9. místu. Ufouní hlasovali, UFO boduje, Hard Colony se raduje a Mák kvete. Ne, protože Mák se říká Martinovi Lepkovi z kapelky, ale protože produktem je opium a proto ufouní přiletěli a hlasovali. A mě asi odvezou do blázince za konspirační teorie.

0: Hladu.
1: A my pokračujeme dále s šlapající Láďa Tomis Band, jednoho z nejslavnějších Narcisů, to je vizitka skladby Bestie. Loni to bylo 30 let, co jsem poznal tehdy štíhlého vlasatého blondiáka, který po anabázi ve skupině Doga založil Bastardy. Ano, slyšíte dobře, ty Bastardy, které znáte z této hitparády, ale pane mu už tato kapela dávno neříká. Naopak můj vůdče mu říkají dnes kluci z LTB a že s šlapou líp než kabáti svědčí osmička. Sice stejná jako minulý, takže za mne cajk, protože jsou tady mezi námi bratři a sestry.

A boha jeho potomci Janošíka a Karola Duchoně se minule zhrozili patrně tím devátým místem. Zalarmovali své příznivce a je z toho dnes sedmička. A tak má slíbená koniferka ještě žije stejně jako jejich sen v této parádě.

0: Vlastně je čím a tím je jasné, že Brandis a Sen na místě sedmém.
1: Jirka Basta, střelec v plné zbroji.
0: Dámy a pánové, s panoptikáři se pod

ať si dochce, co chce říká, pro někoho to může být oprus, ale je to prostě zamezená díra v éteru, navíc je to vtipné a šlape to jako hodinky a tak dále. Ale jemináčku, koukám, turbo sice klesá, ale pořád Viagru nepotřebuje, nebě v top 5. Pocákání živou vodou, změnou textu dál bodují i s hudbou s textem Kysáckého Tajera. A v české verzi od skvělého Vostárka. Konec konců mě v týdnu skvěle pobavil Láďa Vostárek na Fejsu, když se tam jedna žena pochlubila, že má nové vlasy a on jen lakonicky připsal, a kozy taky. Prostě mistr slova.

0: Tady pak víte, proč věnoval Tony Tyler písničku kapele Turbo, protože ho byl v KISu vyhodili s touto skladbou. Ovšem dokážu si živě představit, jak u této skladby a tomto refrénu Paul Stanley s rukama nad hlavou, kytarou na krku tančí ty své tanečky, které má tak oblíbené. To si dokážu živě představit.
1: Rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
0: A teď budu bonzovat, protože pečlivě se snažím sledovat, co kdo píše. Na Fannyho Faceu jsem našel jednu větu, abych věděl, že mi dluží panáka. Víte vy, co vůbec napsal? Sledujte tok mých myšlenek. Fanny napsal, jde o houby, ale tohle je snad jediná věc, která se v dnešním světě dá ovlivnit. Hlasuj. Sprosták jeden. Jde o houby prý. Na dálku mu položím otázku. Fanny, jde o houby skutečně? Když rádia nebudou hrát hity té, které kapely, tak prostě hity nebudou a neštěkne po nich ani pes. A to je na houby. Každopádně je to tak na smaženici, že nakonec postoupili o příčku výše. A pak, že jde o houby. Fanny, zamysli se nad tím.

0: fenomenální hlas paného Michalíka. My jsme s bráchou takhle tuhle tu písničku si pustili, měli u toho nějakou tu koniferku a zpívali jsme si ten refrén. Sice jsme ho trošku poměnili, ale představa, že starší brácha čeká u nebeských bran na svého mladšího bráchu, byla trošku morbidní a sousedí z toho měli trošičku legraci, ale i to je život, co si budeme nalhávat. Pojďme ovšem dál. Dnešní bronz mne nepřekvapuje, protože je mi jasné, že značka Traktor funguje. Kluci se vezou na vítězné vlně kdekoliv a minulá novinka se katapultovala na bronzovou příčku. Ano, minule jsme ji nasadili. Nevím, zda se vám podařilo spočítat, kolik svých songů použili v textu, ale mohu vás ujistit, že mi to je jedno a v podstatě to snad neví ani oni. Ale zpěváka Martina jsem se musel Kapku pozeptat na tento song.
1: Ahoj, já vás zdravím, tady je Martin Kapek z Traktoru a chci vám jenom sdělit, že 5x5 je zcela speciální kousek na letošní turné. Přišel s tím Kája Ferda, s Pavlem Balkem a potom jsme se na to vrhli úplně všichni. Takže doufám, že se vám bude líbit a všechny vás tímto zdravím a těším se na turné. Ahoj!

0: čtvrt století trvalo, než pochopili, že do písničky patří, jak tam zpívají v té mesiře, hej, hej, hej, hej, no to je konečně značka, jak to budou všichni zpívat na turné, hej, hej, hej, hej.
1: Rádio hej.
0: Ano.
1: To je fajné.
0: No aby ne.
2: Posloucháte rockovou hit parádu.
0: Urputný styl kapelníka a bubeníka Bastardu Mojmíra s heslem Za každou cenu pozvedl stagnující cestu kolem světa neustálou aktivitou při hlasování a s bičem v ruce jako domina laskavě popohnal své fans k hlasování. A podařilo se. Mojmír si nasadil svatozář a může se krocanit, že Bastardi postoupili na druhé místo, i když se mi zdá, že zbytku kapely je to v celku, co? No přece Šumák.

0: rekapitulace hitparády.
1: Tak se na to podíváme. Nasadili jsme kapelu Gatecrasher a skladbičku Jedeme a také Moravius se skladbou Super Beams. Beams jsou paprsky, nikoli v Beams, tam jsou fazole. Pojďme dál. 10. místo Fata Morgana Noční můra. Na 9. místě Hard Colony UFO. Na 8. místě LTB Bestie. Na 7. místě Brandy's Sen. Na 6. místě Panoptico Moulin Rouge. Na 5. Turbo Time of My Life. Dále na místě 4. Fanny Chci ti slíbit. Na místě 3. Traktor 5x5. Na 2. jste slyšeli Bastardy a Cesta kolem světa. A jdeme pohřbívat.
2: Rocková hitparáda na rádiu Happy.
3: Funus.
1: Já nedokážu říct, jak to bude dál, jen vím, kdo to tady nedal a kdo odevzdal. Urny jsou připraveny a sypu do nich popel noční můry kapely Nandej. Ježišmarja, ale opravdu Nandej, protože s jedním hlasem se moc parády dělat nedá. No a druhý Urnabox už čeká na hlpne za skladbu Eternal, která o pověstnou facku prohrála s těmi na chvostu Bastičovi tancparády. Upřímnou soustrast pozůstalým a čest jejich památce. Jdeme do čela. Do čela žebříčku.
0: První místo.
1: Už se to podobá folklóru, ale i dnes je to víc než jasné. To jsou oni. Ha, my dva čas.

To jsou prarodiče duetu Iveta a Milan, jejich čas už je pouhé prozatím, kdežto ti dva, Leona a Jarin, ti jsou aktuální, ti se vezou na výsluní a zdravím tím také Leontýnku samozřejmě. Neb sama se podílí na hlasování a je vidět, že si to zvláště ona zaslouží, neb i zde platí, že mládí oživilo mumí, která spala jako šípková růženka a s hlasem, jaký má Jarek Filgas, by byla škoda zpívat jen v konviktu u piva. Blahopřání Leoně Šinkové a Jarkovi Filgasovi za další prvenství tu a tady.

0: Sport.cz.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Zed, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
3: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Bylo 17 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Full time rock for you.
7: Radio Hey. Radio Hey.
8: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství a to nikoli vaší vinou?
9: Nevadí. Je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.
10: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Bylo 18 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every day.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady sobotu a se sobotou přichází sobotní Rock on Air. Od mikrofonu Rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. Než si dáme kalendář, tak si dáme, co si dáme. Bude vírák. Vidím to dneska... Bruni Kinsen to bude pro změnu opět. Tak jo.

Tak to bychom měli Brunekinsna a dáme se do kalendáře, co se událo v dějinách muziky 23. května, co to letí. No, tady vidím, že se narodil Ruth Underwood, nebo taky rád, že by se mohla narodit, to by mohla být dobře dáma. Ale ať je to tak, nebo tak, tak pro jistotu nebudu říkat o tom, ale jakože má dneska narozeniny v sobotu 23. května. Ruth Underwood u Franka Zappy byla k vidění, nebo byl, aby jsem se musel podívat na desku. Ale toho Zappu dáme, rozhodně, já si myslím, protože Frank Zappa je ozdobou našeho archivu. Takže do toho.

tak to byl Frank Zappa, no, to, to jak se to jmenovalo, San Bernardino, no, dobrý. A mám tady, nebudete tomu věřit, mám tady rok 1967 a to se narodil Bill Hunt, to jsou Electric Light Orchestra, představte si to.

máme tady rok 1949. V roce 49 se narodil kolikátky? 23. května Honza Nádvorník. To je kapela Saze. Ty mladí lidi už málo znají Saze, teda kapelu, že, naše mládí. Ještě v 90. byli chvilku činní, ale to už vydávali vlastně jenom takový ty jako archivní věci, že jo, ale taky byly zakázaný nějaký čas. Co bychom si od nich dali? Dneska jsem pozoroval počasí, bylo hezky, tak je možný, že začnou ty hice, jo, oni u nás hlásili dokonce 26 stupňů, abych je chtěl vidět, já těch 26 stupňů u nás v horách. A tak si dáme zmrzlináře, jo. Když přijdou ty vedra, tak proč by ne? Sazem.

tak jsem tedy vyšel z domu. Černý asfalt do letek, bílé stěny domů, tak k tomu dolů, do těch černých řek.

Jinak tuhle písničku dělal taky tenkrát kdysi dávno Honza Burian, což je záruka kvality, dá se říci, a nedávno, kdysi jsem čet nějaký článek, recenzi v hudebním časopise odborným, že vám nečtu jinýho než odborný časopisy, a že jako kritiky nemusím, jo, většinu z nich, až na řídký výjimky teda, tak ten o tom napsal, že tento kus, cituji, jo, zmrzlinář, tento kus je nádherná obolomovština. To je hezký, to trefil. No a my se podíváme dál a v roce 51 se narodil Milan Vitoch, to jsou jazzkvé, hrál taky u Jirky Stivína v jazz systému v Bacilex s Honzou a Janem Neckářovými a Framus Five, pochopitelně, jak jinak.

A máme tady rok 1953, to se narodil 23. května Rick Finn, to jsou Ten CC, tady je máte.

V roce 58 se narodil 23. května Jirka Jelínek, to je hudba Praha, Lyra, taky Omnibus dokonce a Echt. Echt je zajímavá kapela, jako Androš takový docela zajímavý a mohl bych vám nabídnout, co bych vám mohl nabídnout, no, mám mega hit kytaru, že jo, ale třeba bude na ní čas večír, ale teď tady mám zrovna na gramofonu jejich hezkou předělávku A Riders in the Storm od Doors. To by mohlo být, to je taky dobrý.

Hezky to udělali chlapci. Pak tady máme rok 63, kdy 23. května kapela Raiders podepisuje smlouvu s Columbia Records.

23. května 64 Ella Fitzgerald boří hit parádu s předělávkou písně od Beatles Mou lásku si nekoupíš. Je vůbec prvním interpretem, jehož předělávka jakýkoliv písničky od Beatles se stává hitem. Já si myslím, o to není tak zásluha Beatles ani fanoušci Beatles proměnou, že Ella Fitzgerald skutečně uměla, jo. To když vám zaspívala recept na třinou bábovku, tak to byla taky bomba, jo, to úplně bez problémů.

Dobrý. Mám tady rok 1967. 23. května se narodil Phil Selva. I to jsou Radiohead. Tady jsou.

67. rok tady vidím dvakrát dokonce. Takže po druhý 67. a 23. květen, to jsou Pink Floyd ve studiu a natáčejí píseň See a May Pray. Tak to se pustíme.

Tak to byli starý dobrý Pink Floyd, letitá nahrávka, to už je dávno 70. léta, a nebo 60. snad dokonce ještě, ale myslím, že 70. V roce 70. 23. května album Beatles, nazvaný Let It Be, původně teda Get Back, trhá rekordy v předběžných objednávkách, když se ho zamluví přesně k tomu 23. květnu, už mají obchodníci v záznamech 3 miliony 700 tisíc kusů. To je hezký a taky je to pro dnešní kalendář na 23. květen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: A zatímco tady Beatles dohrávali tu Let It Be, jo, tak do bran stadionu vrazila bladěnka jako vychřice normálně. Jenže současně s ní vyjel Čečovka a to bude napínavý souboj, jak víme, dneska se jede hlavní závod, tak se na to podíváme, jak to dopadá, jsou téměř stále vedle sebe, jo, mohutnej spurt, ovšem Čečovka nasadil teda pekelný tempo, to Vladěnka nemůže ustát a také vítězí Čečovka a posílá do Chrlic k pivečku a pro ten hokejový národák, že porazili ty Slováky, posílá krucipísk.

Kruci písk. A ta Vladěnka, co nám přivezla Vladěnka? Přeje krásný večer do rádia, děkujeme a posíláme jí krásnější pozdravy tatínkovi a obětím. Scarlet Hysterie. Ona, já tu Scarlet tady moc nemám v archivu, kapelu, ale konkrétně tedy Scarlet Hysterie, vlastně předělávka Hysterie od Def Leppardů, tak to dáme tedy. Ono to skoro stejný.

Tak to byste měli Def Leppard, Hysterii, zdravíme Vladěnku, on říká holky a všechny, zdravíme. A je tady Vašek, ten dává traktor a Amygdalu, tak jo, zdravíme taky Vaška a Amygdalu hrajeme.

Tak to byla amygdala a já se pohlídnu po dalších závodnících. Koho tady nevidím, vidím tady Míru a Ivu. Dávají Elvise Presleyho dávají Suspicious Minds. To je jedna z zajímavých věcí, dokonce ještě posmrtně to předělali jako remix, ale je to dobrý, no tak zdravím. A jo, zdravíme do studia, prosíme zahrát na zahrádku pod Jabloň všem, co poslouchají. Díky, Míra a Iva z Kamenice nad Lipou.

A měli bychom tady Slávika ze spalovny. Slavik ze spalovny píše, že chce Stein und Stein. Já jsem se díval dokonce do internetové diskografie této kapely, ale Stein und Stein jsem tam nenašel. Jako mají ho Rammsteine, jo, na albu Razor. Ale tady ne, no. Tak co s tím? Ale aby o kapelu nepřišel, tak dáme Stankin, dáme co? Larisu třeba, to je taky hezký. Tak zdravím Slávika, ten píše, ahoj Jeníku, přejeme všem do kotelen, já bych tam, přejeme všem, všechno hezký všem do kotelen, já bych tam v tom vedru nebyl, no co, jsou kotelny, kde mají klimatizaci, to normálně, no.

Tak doufám, že se líbilo. Pak tady máme Martu Moukuhlák. Marta Moukuhlák to vidí na hledači pokladů kapela Lauter. Píše: ahoj, jen do zdravím a děkuji. Já taky zdravím a posílám.

Tak to máme Lauter a je tady Libor Mnichovický. Dneska nebyl v čele závodu, to je škoda, no, ale tak nemůže být každý den posvícení. Já tady mám pro něj, vydržte mi chvilinku, já tady mám pro něj, dle jeho přání tedy, Offspring, Pretty Fly. Und der lieben Glasen Globen.

Pretty Fly, jak nějako Spring. A my se podíváme dál, co tady máme. Já tady vidím spoustu zajímavých věcí, ale musím k tomu najít desky. Jo, ku příkladu kapelu. Jo, tady vidím. Jiřin z Chrástu by rád kapelu TNS. Kapela TNS je známá, je s Týnce nad Sázovou, mám takovej dobrý dojem. Divnej kočí přání. Ahoj, jen doprosím pro Voňavku ze Senohrab, slaví krásných 70 a je vášnivý motorkář, jezdí na Harley, ať se mu daří a mnoho krásných kilometrů. Přejí Jitka, Petr, Radka a Jirka z Chrástu. Děkuji moc.

Tak to byly TNS, Týce nad Sázavou, Tatrová, Kbirát, Orbit Culture, Black Mountain. No tak zkusíme, no co to udělá.

Pavel z Křivsoudova dává Smash Talk Downmanu. Zdravíme a posíláme.

Podíváme se po dalších žadatelích o píseň. Já tady vidím, teď jich zase pár přibylo. Tak vydržte chvilku. Tatrovákovi jsme hráli, do Křise Udova se taky hrálo. A vidím tady Pavča z Vilémovic, Korn. Prosím zahrát písničku pro Vildu k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší Vildovi a kolivni jsou tady. Já musím zase zjistit, co mi tady hraje. Už je to v pořádku, to je zajímavý. Tak jo, tak dáváme ty Korny, to jsme my.

Tak to byla kapela Kern, moravská legenda. Gunnar posílá do Itálie, posílá Gunnar a taky pro Markétu. Posílá Queeny, tak jo.

Tak pozdraví do Itálie a co tady vidím dál, Jerry. To znamená, na sever Podještět bude Tiamat, tak jo. Dobrý večer, prosím, k nám Podještět, kapelu Tiamat, tak si to užijte Podještědem.

Máme tady rokovou zónu v Sedlčanech, milí posluchači, tak dáme rokovou zónu v Sedlčanech. A já říkali kluci, že Metallica, tak jo.

Wonder Boys. Wonder Boys nám píše, já vám taky musím říct hodiny, je 21:10, skoro za chvíli bude už 21:11, ale to jako jsme nechtěli, co, něco jsme to hráli a bylo by to hamba jako krátit, že jo, znáte to, no. Tak hodiny víte, že se podíváte, kolik je, ale jako muziku přetrhnout půli, to je prasečina, to je pravda. Tak a to Wonderboy spíše, že Dangar Six je dobrá kapela. No to je, to jako já taky říkám, co lidi taky tady hrajeme, tak dáme kérovanýho, kérovaný Dangar Six.

pak nám píše, píše nám Hany nám píše, ahoj, zahrajete mi prosím pro mě a mého přítele Hondurase super písničku od kapely The Who, to jsou ty mongolský kluci, to bychom mohli k dnešnímu uzení sírů a stehen, ahoj Hany z Rumburka, tak zdravím přítele Hondurase i Hanu, co dáme od Who, Vlčí to tam, to tady často hrajem, dáme Mongoli, jako This is Mongol, jako to jsou Mongoli, to je taková národní píseň.

Tak, co pak tady vidíme? Vidíme tady, já se podívám. Jana a Honza z Lukavce, to je kousek tady od Načerace. Mám takový dojem, aspoň si to myslím. A bude to poslední tango od Panoptika. Ahoj, zahraj všem hejákům pro dobrou náladu, přeje Jana a Honza z Lukavce. Zdravíme do Lukavce.

tady vidíme děvčata ze Slab, jsou tady rockerky přímo, ty by prej říkali, že by Turbo Lover od Judas, no tak od Spina, že jo?

Tak zdravíme rockerky ze Slav, děvčata, hezkýho večera přejeme, pozdního téměř už, a máme tady jednu zdravici, zdravíme všechny taxikáře ve Vlašimi a je to od Marka, tak zdravíme Marka i Dročkáře, všichni jsou na cestách a budou to Bon Jovi.

to bylo pro doručkáře Vlašimský a teď od Kuby pro paninku z taxíku bude Vítkovo kvarteto a písnička Sovy. Tak dáme, no. Zdravíme a posíláme.

To bylo jedno speciální přání, milí posluchači, a já tady hledám přání pro Honzu telefonistu, měl by to být motýlek, pokud jsem správně rozuměl, a myslím, že to bude ono. Tak jo, tak dáme, zdravíme Honzu telefonistu a posíláme.

Tak zdravíme ještě jednou Honzu telefonistu a mám tady Pavla ze Sobot, zdravíme naše polské přátele. Tentokrát to bude Agnostic Front, to je zajímavá kapela. Vybral tady Pavel, tak to dáme, no, je to dobrý, tak přiložte ucho, něco dobrý muziky.

Tak, vydržte mi chvilinku. Chvilku strpení a já tady musím něco důležitého pořešit a budu tady mít za chvíli Mišoše, ale to musím vyřídit to přání. Předtím tady mám Milana a Radku z Jablonce. Dávají 100 na 100, Metal Factory, víš, že na to máš. A já to tady, tuhletu skladovičku ze 100 na 100 nemám, ale jestli můžu nabídnout Born White, to je předělávka z, filmu, z toho filmu kultovní písně, tedy z filmu Easy Ride. A možná, že to ji najdu během večera, ale uvidím. Snad to mám někde na desce, ale tohle je dostupný okamžitě.

teď tady, milí přátelé, byl docela přetlak ve studiu, jo. Jeden telefon, druhý telefon, a teď jedno dohrávalo, druhý začínalo. No, nějak jsme to zvládli. Mišoš, náš stálý posluchač, za chvíli se podíváme za Láďou do Zdislovic, ale teď bude Mišoš, stálý posluchač, Five Inche dává, no tak dáme, no. V oku bouře. To může být dramatický. Byli jste někdy v oku bouře?

Tak zdravím Mišaše, docela dobrá věc, no tak Five Finger jsou, to je klasa, to jsou dobrý Big Beaty. Pak tady mám pro všechny babičky, zvláště pro babičku Janu od přátel ze Sagrady City, což je chatová osada, letokruhy o traktoru, tak pro všechny babičky a Janu obzvláště.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: No nic si nehrajem a je tady Béďa. Béďa by rád panoptiko Moulin Rouge. Moulin Rouge, Honzo pro Šímu, nebo Šímu a spol do Vlašimi z Motolské nemocnice. Děkuji. Tak zdravíme, posíláme.

Francii jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

Tak bolid růž a panoptiko a vidím tady Moniku v kotelně, vidím, pilně přikládá pod kotel. A co to bude? A Pretty Minds, no tak dáme, no, zdravím Moniku a posílám.

A máme tady, tentokrát je to Tomáš Zubrnický. Tomáš Zubrnický to vidí na Echt, jako kapelu tedy. Smutný věci, tak dáme Smutný věci, to je z toho druhého alba, co měli. První tuším bylo Hořký pití nebo obráceně teď. Tak jo, tak zdravím Tomáše a vzpomínáme na Karla Malíka. No. Tak jo, tak hrajem, zdravíme do Zubrnic, posíláme.

Tak to bychom měli echt, uvidíme, jak teda vystačíme dneska s časem. Mám tady Petra Načeradskýho, vydržte mi chvilku, Petra Načeradskýho, ten to vidí na kovárnu od sester, představte si to, na Načeradce kovárnu. Tak jo, zdravíme v Načeradci a už to sviští.

0: bezvadný.
1: No, bezvadný, to je pravda. Jana Proceru tuším dává YouTube s tebou nebo bez tebe, doufám, že jsem si to zapsal dobře. Člověk jaký zapomíná, že jak jsem nejsem nejmladší, tak už to fičí.

Grindman se nám hlásí, takže zkusíme s tím něco udělat. Vydržte mi chvilku, protože musíme počkat, až to načtu. Až to načtu z archivu speciálně, tak by se to mohlo povejst i zahrát. Takže zdravím Grindmana, vydržte mi chvilku. Je zajímavý. Člověk v rádiu, kde se vysílá živě, hezek, to musíte dělat takových 6, 7 a někdy 8 věcí najednou. Jo? A tak dáme Nails, super tichou smrt. Tak to dáme. Unsilent Deed. Z Rumburka pro dva lidi tam. Já takhle jako, že ono sice už je po desátý, ale milí posluchači, odsaď až pocaď. Jo. Tak jo, tak dáváme, no.

Dobrý, jo. Když to mají posluchači nějak zdivočeli po té 10. hodině, člověk čekal nějakou jako něco doucha, jemného, decentního a práska, je to tady. Ale teď to trochu ubrzdíme malinko. Já jsem malem zapomněl na paní Editu a paní Edita by ráda něco od Krokusu. Nemusí to být takový hůkot, že jo, no, ale zkusíme, uvidíme, jak se to vybarví. Zdravím paní Editu.

0: Měl jsem původně vybrat něco volnějšího, ale zatím, no, zatím od kroku jsou samý svižný, no, ale možná bych něco našel, ale jako člověk musí teď chvátat, protože čas, už, je, už nás to tlačí. Paninka tady má Frantu Sahulu.
1: To je dobrá věc,
0: Fanta Sahula.

Tak to bychom měli Fandu Sahulu a vypadá to, že tady dneska ještě bude trošku hlučno, ale už se nám zase krátí čas. Andrejka, Petr Andrejka, Jižní Plzeňsko, zdravíme do Jižního Plzeňska. Stonebridge, no to bude zajímavý. Tak zdravíme, ahoj, jedno poprosím tě o tohodle dělníka Hevíku, tak dělník Hevíku, no to je hezký titul, tak jo.

Storbridge, no a vidím to, mám to, zahráli jsme toho z jižního Plzeňska, Petrovi a Andrejce a Tomáš píše, že domů je úplně mrtvej z té práce. No to se stává, že jo, to jako, že jo, tak namahavá věc, že jo, povolání a tak to, není sranda. A jo, a do garáže do Vlašimi Honzovi, a kdybys to tam nenašel, tak painkiller. No jdu to. Kdybychom měli čas, tak ještě klidně bych zahral ten painkiller, to taky není marný, že jo, od Judas. Vydržte mi chvilinku a mělo by to tam blítnout. Tak tedy, co to máme? Co to máme? Vinnie Vincent Breakout Stonebridge, to nám dohrálo. Já musím tady ty přehrávače, že člověk to tady musí selektovat, abych nepustil, co nechci pustit, nebo co bych nechtěl slyšet. Tak jdem na to, jo? Vinnie Vincent, vypadá to tak. Breakout, ano, už to tady mám. Tak jdem na to.

No dneska do toho šlapem, teda to vy mi dáváte. Pivan píše, že by Revolution Murder kapelu, co od ní vybrat, Right in the Sky, třeba, no to, zkusíme to, no to. Jsou období, kdy se i trefím do vkusu posluchačů. To by bylo taky dobrý, jo, přilažte ucho.

Tak to my jsme taky měli, teď se to trochu uklidní zase, aby to bylo tak náročný posluchačsky, že ono tak tam bude, ku příkladu kavát. To je taky dobrý. Kavát, houby magický, a kdo pa to chce, já se musím kouknout. Jo, to je Jose z Čachovic. Tak zdravím Joseho z Čachovic. Ahoj, zahraj nám na zahradu tuhle fajnou písničku pro moji žabičku. No vidíte to. Tak dáme pro žabičku houby magický. Zdravíme do Čachovic. A už to jede, vidíte.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

Houby magický, domčas na čerace, dává Daniela Landu přízraky do kotelny pro Petra, Radima a Ondru, když tam těch kotelně je. Díky zdarma, já už pak z toho blbnu, jo. Taky znám, díky, takhle správně to má být takhle, díky zdravíme do rádia, takhle, jo. Člověk už čte věci, které tam vůbec nejsou napsané. Jo, to už je takový, že to unavený, tou náročnou, že jo, seancí hudební, na rozdíl od novin, kdy tam někdy čtete věci, které tam sice napsané jsou, ale ježiši, kam jsem to zase zabřednul. Nic, dobrý, pokračujem. Tak jo, tak hrajeme, jo, zdravíme tam všechny v té kotelně, Domču taky.

0: Tak to byl Dan Landa a jak to vypadá, jak se tady objeví Terka a Belda, to jsou Dickinsonovci, velký fanoušci Blue Dickinsona, to znamená, že už je pozdní hodina a jak si tento, bychom taky to měli zabalit, jo, protože kolik máme, no vidíte. Já jim zahraju dneska, oni většinou chtějí Dickinsona, že? Ale dlouho, já si myslím, že dlouho jsme tady nehráli. Nehráli jsme tady, já vám hned řeknu co. Dlouho jsme tady nehráli Alchymistu. Alchymistu z Alba Chemical Wedding. To je, jako je fakt dobrá věc. Já jsem si to jednou koupil u nás v krámě. To ještě teď můžu říct, to není skrytá reklama. Když už, jo, protože tak obchod už tam není. A prodávala tam vždycky Andrejka, ta rozuměla té muzice, jako opravdu ta vždycky, jednou jsem přišel a měli tam toho Dickinsona, Andrejka povídala, Jeníčku, to si kup, to doopravdy není, no tak jako už jak rokeře říkají, že to není špatná hudba, abych nechtěl zase být takový vulgární, ale tak jsem to koupil a můžu vám říct, že tu desku mám dodnes a myslím si, že to je jedno z hodně dobrých Dickinsonových solových alb. Dobrý, ne? No vidíte, možná to vydržím, že to vydržím domluvit i do celý, jo? Já si tady schválně připravím. Ono má být štábní kultura, že jo? Když zase bych přejel 23. hodinu. No, 9. jsme nestihli, tam jsme byli dlouhý s jednou skladbou, ale 22. jo, tak i ta 23. by byla dobrá, když už tak mě vydržte chvilku, já to tam narychtu, 23 hodin. No, za chvíli přepojíme do Prahy a tam spousta muziky, 23 už to mám nastavený. No podívejte se, no půl minuty, ono to snad vyjde, jo, to je... Důležitý je, když takhle odmlouváte dlouhou pauzu, když odmlouváte dlouhou pauzu, aby člověk neplácal blbosti, jo, to musí to mít nějaký řád. Takže pro Terku a Beldu tady mám Dickinsona z Alba Chemical Wedding Alchemist. Alchemistu je to fakt dobrý, jako 9 z 10 moderátorů doporučuje a já vám děkuju za poslech a budu se těšit zítra, abychom se měli slyšet mezi Johnem Lennonem a Blue Dickinsonem od 19 do 22 hodin. Takže pro dnešek je to všechno, jak jsem říkal, děkuju vám za poslech, bylo mi s váma hezký věci jsme tady hráli, obzvlášť ve finiši, jo, to byly palivy, fakt se mi to líbilo. A tak tedy mějte hezký zbytek soboty, užijte si v nejlepším rozpoložení, mějte se fajn, milí posluchači, a hlavně důležitá poučka, jo, držte vlnu.
1: Bylo 23 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Na nic si nehrajem.

lidi. Posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hraj.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

0: Stop Rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.